I dámiksem stan an chási gdaistu a gadu buon no. Nánisipu, nánisipu patu ni tukska. CJWE.